Ještě to pasiáky. Je pětky. Verák vrtýka. Vaju mandalta. Báb tátane a pí. About

0: společný sad nám jeden nevadí. Hotelový.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।